Espíritu Santo. Ámane, dice el Bachel Pesti. Instrumento si hay que en el Paya San Armán. Hay a Chimamín, oja, utilizaré. Y este Bacolo, mam, oja, salo, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja, oja